0: A teraz to... Medzinárodný deň slobody tlače sa každoročne oslavuje na celom svete 3. mája. Tento deň bol vyhlásený v roku 1991 s cieľom zdôrazniť význam ochrany a dodržiavania zásady slobody tlače, najmä v oblastiach, kde je sloboda prejavu obmedzovaná alebo dokonca potláčaná. Sloboda tlače je kľúčovým slovom spojeným s týmto dňom a zahŕňa právo na slobodné šírenie informácií bez obmedzení zo strany štátu. Ide o základné ľudské právo, ktoré je zakotvené v mnohých medzinárodných dohodách a ústavách krajín na celom svete. Cenzúra môže byť prekážkou slobody tlače.
1: Der Welttag der Pressefreiheit wird jedes Jahr am 3. Mai weltweit begonnen. Er wurde 1991 ausgerufen, um die Bedeutung des Schutzes und der Warnung der Pressefreiheit hervorzuheben, insbesondere in Gebieten, in denen die Meinungsfreiheit eingeschränkt oder unterdrückt wird. Pressefreiheit umfasst das Recht, Informationen ohne staatliche Beschränkung frei zu verbreiten.

0: ins Rabi-Mitglied werden.
1: Wenn dir dein Berner Kultradio am Herzen liegt,
2: hell yeah.
1: Wenn dir Abwechslung wichtig ist, dann keine Werbung willst.
3: Also, ich habe noch gern, wenn ich gegen das Gleiche laufe.
1: Oder einfach 200 enthusiastische Radiomenschen und Musikfreaks, die supporten.
2: 200?
1: Dann wird jetzt Rabi-Mitglied.
0: Weil es wichtig ist.
4: Ein Mail an rabe@rabe.ch lenkt.
0: Genau.
2: Rabe!
5: 95,6. Dnes je aj deň slnka. Deň slnka je oslavou našej najjasnejšej hviezdy a jej životodarnej energie. Tento deň má upriamiť pozornosť na naše slnko ako na udržateľný a obnoviteľný zdroj energie a jeho význam pre život na Zemi. Bez Slnka by nebol možný život na Zemi. Aj preto si táto hviezda, ktorá je pre nás zdrojom tepla, svetla a energie, zaslúži svoj sviatok. Deň Slnka, ktorý slávime každý rok 3. mája, vyhlásil americký prezident Jimmy Carter v reakcii na rezolúciu amerického kongresu v roku 1978 a cieľom bolo upriamiť pozornosť na veľký potenciál slnečnej energie a zvýšiť povedomie verejnosti o slnku ako o udržateľnom a obnoviteľnom zdroji energie, ktorý ovplyvňuje technológie aj ľudskú civilizáciu. To, že nám slnko poskytuje svetlo a teplo, berieme ako samozrejmosť. Podľa astrofyzika Aleša Kučeru je však vo vesmíre, kde panujú tma a chlad, to je to niečo výnimočné. Len v malom okolí hviezd je teplo a svetlo. Preto si naše slnko zaslúži, aby sme mu aspoň raz za rok vzdali hold.
6: Heute ist der Tag der Sonne. Der Tag der Sonne ist ein Fest zu Ehren unseres hellsten Sterns und seiner lebensspendenden Energie. Ohne die Sonne wäre Leben auf der Erde nicht möglich. Deshalb verdient dieser Stern, der uns Wärme, Licht und Energie spendet, seinen eigenen Feiertag. Der Tag der Sonne, den wir jedes Jahr am 3. Mai feiern, wurde 1978 von US-Präsident Jimmy Carter auf Beschluss des US-Kongresses ausgerufen. Ziel war es, auf das große Potenzial der Sonnenenergie aufmerksam zu machen. Laut dem Astrophysiker Aleš Kučera ist dies jedoch etwas Außergewöhnliches im Universum, wo Dunkelheit und Kälte herrscht. Nur in einem sehr kleinen Bereich um Sterne herum gibt es Wärme und Licht. Deshalb verdient unsere Sonne es mindestens einmal im Jahr gewürdigt zu werden, sagt der Astrophysiker Aleš Kučera.